0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Puls

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.